0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.